0: Vy určite sa s tým stretávate nielen na Slovensku, ale aj v Česku, že naozaj zaznievajú často tie argumenty a mnohí ľudia tomu celkom nerozumejú, že prečo by sme vlastne mali dávať stále nové a nové financie na zbrojenie, že aký to má zmysel. Mnohí opakujú to, čo už pred chvíľou zaznelo, že ten prílev peňazí možno iba predĺžuje vojnu a že by sa to malo riešiť diplomatickou cestou. Ako na to reagujete?
1: Tak v každém případě ten závěr, že by se to mělo řešit diplomatickou cestou, ten je správný, ale bohužel nefunguje. To je ta věc, se kterou jsme nebyli schopni pohnout. Samozřejmě, že v České republice takové hlasy jsou a myslím si, že dneska obecně známo, že i ve vládě máme některé reprezentanti některých stran, které nechci jmenovat, které jsou vyloženě postavené ve svých argumentech na tom omezit pomoc Ukrajině. Ale tady je potřeba také uvést, že nejenom my v Praze, ale i v Bratislavě máme své zkušenosti z roku 1968 a dočasného pobytu vojsk sovětských na našem území. Takže jsme de facto ten národ, který tu zkušenost s Ruskem má praktickou, nejenom tu zprostředkovanou. A teda většina lidí u nás si tu situaci takhle uvědomuje. Já bych jenom řekl, že my jsme si měli vzít v úvahu i to, že asi pravděpodobně nelze předpokládat, že by tady Rusové používali nějakou vyloženě rozsáhlou vojenskou operaci, která by vedla, teďka to je hypotetické a fantasmagorie, ale přes Slovensko do Prahy, to asi ne. Ale myslím, že musíme počítat jak Slováci, tak my Češi s tím, že Rusové mají pořád zafixováno, že střední Evropa je jejich doména a rozbití našich společností, včetně těch dezinformací, informačních operací, ale v případě České republiky i už několik přímo diverzních akcí na našem území, to bude ta další nástroj, který budou Rusové vůči nám používat, tak čím víc budou volné ruce a tím bude výraznější jejich vítězství, pokud se pochopitelně stane to, že Ukrajina nebude schopná Rusy zastavit, tak v takovém případě to bude skutečně velmi závažná otázka, jak bránit naše území a tam už potom přichází do úvahu i takové věci, jako je obrana vlastního teritoria proti takovýmto útokům.
0: Pán Macko, keď už hovoríme o tej diplomácii, najmä v úvode svojho mandátu vyvíjal určité mierové úsilie prezident Spojených štátov Donald Trump. Dá sa ešte očakávať z jeho strany úspešný tlak na ukončenie vojny, alebo to momentálne prerušili iné priority Spojených štátov, najmä konflikt na Blízkom východe?
2: Tak z dlhodobého hľadiska sa určite aj Trump a jeho administratíva budú snažiť nejakým spôsobom ukončiť ten konflikt, ale sami sa manévrovali do situácie, že majú plný tanier doslova úplne iných starostí. Sú vo vojne, ktorá má rapidné dopady na celú svetovú ekonomiku a pokiaľ rýchle neukončia nejakým rozumným spôsobom konflikt v Perskom zálive, tak sa tá situácia bude zhoršovať. Už vidíme teraz, že to odputáva zdroje a presmerováva to zdroje práve do tejto oblasti. V dôsledku toho ani v rámci toho pre Spojené štáty výhodného programu toho nákupu amerických zbraní pre Ukrajinu európskymi partnermi nefunguje, lebo jednoducho tie zbrania už nie sú k dispozícii v takých počtoch, aké by boli potrebné. Ale Spojené štáty momentálne budú hrať predovšetkým na Irán. Vidíme, že ropné sankcie zaviedli celkom správne a v momente, keď bol prijatý zákon, prišla vlastne komplikácia, jednak útok na Venezuelu a následne útok na Irán a to všetko to usporiadanie, ktoré malo zafungovať. To znamená masívny tlak na ruskú ropu a vlastne embargo voči ruskej rope, kde sa im podarilo dokonca sa dohodnúť aj s Indiou, kde do určitej miery dokázali vyvinúť tlak na Čínu, už nefunguje, pretože jednoducho kvôli vojne v Perskom zálive je veľký výpadok ropy a vlastne sme stále na hrane veľkej ropnej kríze, pokiaľ sa to do pár týždňov nevyrieši. A to je niečo, čo dáva malý manévrový priestor pre Donalda Trumpa, aby bez nejakej veľkej eskalácie smerom k Rusku len pomocou ekonomických a diplomatických nástrojov donútil Rusko priviať nejaký zmysluplný mierový plán, pretože Rusko si kladie veľmi náročné požiadavky, chce napríklad, aby odovzdala Ukrajina ten obranný val v tej zvyšnej oblasti Donetskej, alebo v zvyšnej oblasti Donbasu, to znamená predovšetkým v Donetskej oblasti. No ale toto keby Ukrajina urobila v situácii, keď ten západ je vyčerpaný, keď Spojené štáty sú veľmi neistí,

0: isté ako garant akéhokoľvek mierového usporiadania, to by bolo nerozumné zo strany Ukrajiny v tom zmysle, že vlastne otvorili by si úplne svoju obranu a pokiaľ by sa Rusi v budúcnosti rozhodli pokračovať v tejto agresii, tak by de facto nebolo efektívnej síly, ktorá by im v tom dokázala zabrániť. Takže nemyslím si, že Trumpovo ultimátum, že do leta chce mať vyriešenú túto vojnu, že to teraz je prvá alebo druhá priorita v tom poradí tých úloh, ktoré má pred sebou americká administratíva.
1: Toľko k tomu diplomatickému úsiliu. Pán Šedivý, ešte sa vrátim k tomu, čo už do istej miery tu zaznie. A síce, že napríklad aj niektoré európske tajné služby už varovali, že Rusko by mohlo v horizonte niekoľkých rokov zaútočiť na krajinu NATO. Je to podľa vás realistická hrozba, napriek tomu, že ani Rusko už nemá také rezervy, ako malo predtým?
2: Tak ja rozumiem tomu, že spravodajci mají určité obavy a že prezentují ten nejhorší scénář. Na druhou stranu je potřeba skutečně objektivně se podívat, jak vypadá situace v Rusku, jak vypadá situace v ruské společnosti. I ta věc, kdy se snižuje počet obyvatel vzhledem k vyšší úmrtnosti než natalitě, kterou Rusové dneska mají, a k obrovské vyčerpání toho vojenského potenciálu. Takže že by Rusové si dovolili nějaké dobrodružství provést útok v tom rozsáhlém vojenském měřítku na stát Severoatlantické aliance za předpokladu, a to je potřeba zdůraznit, za předpokladu, že Severoatlantická aliance bude dále fungovat jako Severoatlantická aliance a bude platit článek 5. V takovém případě by, já si myslím, že by Rusové nic takového neudělali. Problém spočívá v tom, že můžou testovat naši soudržnost a akceschopnost, to si myslím, že je bezesporu zcela zřejmé. A znova se zpátky vrátím, spíš si myslím, že budou používat ty nástroje hybridní války toho nižšího spektra, to znamená snaha narušovat jednotnost našich společností, rozbíjet naši společnost, odkloňovat se od toho trendu demokratizace našich společností a soudržnosti, jak Severoatlantická aliance, tak Evropské unie. A k tomu použil, jak už jsem řekl, včetně toho, že využijou i těch nástrojů těch diverzí a sabotáží. To si myslím, že s tím musíme být, na tom musíme být připraveni a to Rusové dneska už regulárně dělají. Ale že by byli schopni za několik let po tom, co mají vystříleno už dneska poměrně velkou část mužské populace, znova zrekonstruovat armádu, která byla schopná provést rozsáhlý útok proti Severoatlantické alianci, to si myslím, že nepřipadá v úvahu. Nemluvím o tom, že by za Rusy stály například Číňané. Tady je potřeba říct, že tady existuje několik ale, které v takovém případě a v takové diskuzi se musí vzít v úvahu.
1: Pán Macko, tak očakávate skôr tú hybridnú vojnu a testovanie súdržnosti aliancie, Severoatlantickej aliancie, vrátane toho článku 5?
0: Tak ono sa to už deje, veď tie prieniky do Polska, prieniky do estonského vzdušného priestoru, nedávno prienik do rumunského vzdušného priestoru, sabotážne akcie, to nie sú len Vrbetice, teraz vyšla v Polsku správa, Adam Olech, ktorý je šéfredaktorom Defense 24 v Polsku, tak publikoval 130 stránkovú správu o sabotážach a diverzných akciách za posledné obdobie na území Polska. Sú to veľmi varujúce signály, lebo to nie je len šírenie nejakých dezinformácií a konšpirácií, ale naopak, to sú veľmi cielené spravodajské operácie, sú to veľmi cielené sabotážne operácie, získávanie agentov, ktorí by boli ochotní sabotovať v prospech Ruska. Skrátka, cieľom týchto aktivít je narušiť dôveru občanov vo svoje vlastné inštitúcie a zároveň to testovanie tej jednoty, to má práve vyvolať tie rozpory. Videli sme, že Rusi sa mimoriadne tešili z toho kroku napríklad Američanov okolo Grónska a čo to vyvolalo. A presne takéto medzi tie naše bloky, ktoré vlastne robia tú súdržnosť, tak Rusi sa budú snažiť rozleptať tieto bloky a v tým získať výhodu.
1: Ešte posledná otázka, len v skratke pre pána Šedivého. Do médií sa dostali správy, ktoré majú pochádzať z európskych tajných služieb. Podľa nich sa Vladimír Putin od začiatku marca čoraz viac ukrýva v podzemných krytoch. Môže dianie vyústiť do prevratu a atentátu, čo sa údajne prezident obáva, tým vlastne nadväzujem na vaše slová o stave ruskej spoločnosti.
2: Tak, že se Putin bojí o svůj život, to je zcela evidentní. Já si myslím, že a má také důvod proč. To je jedna věc. Druhá věc, ale on vytvořil poměrně velmi silný kruh lidí kolem sebe, kteří buď mají stejný způsob myšlení, nebo dokonce jsou radikálnější, a to je jeden z velkých problémů, který momentálně vidíme. Putin je evidentně válečný zločinec, ale kdyby k tomu převratu došlo, tak je otázka, zda by nebyl ještě horší člověk v těle Ruska, než je Putin. To je poměrně velký otazník.
1: Pán Macko před chvíľou prikyvoval len jednou vetou, čiže treba sa skôr obávať nástupcu Vladimíra Putina?
0: Absolutně souhlasím, lebo Putin je produktom nějakého systému a ten systém vygeneruje jeho nástupcu.
1: Ďakujem veľmi pekne generálovi vo výslužbe Pavlovi Mackovi.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
1: A bývalému náčelníkovi generálneho štábu armády Českej republiky Jiřímu Šedivýmu. Pekný deň aj vám. Hosťom otvorene za Annou Vargovou bude dnes predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič, Boris Berger, Jana Mikovičová, Jakub Sudek a Marta Jančkárová vám želajú pekný deň.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe